Posloucháte Český rozhlas D-dur. Před malou chvílí dozněly Goldbergovy variace Johanna Sebastiana Bacha v podání Glenna Goulda.

Johannes Brahms navázal na klasickou tradici, ale zároveň ji obohatil o romantickou hloubku a bohatou harmonii. Jeho smyčcový kvartet číslo 3 B-dur patří k vrcholům jeho komorní tvorby. Skladba je charakteristická lehkostí, hravostí i promyšlenou formou. Hraje Leipziger Streich Quartet. Přejeme příjemný poslech.

Jean Sibelius patří k nejvýznamnějším představitelům severské hudby. Jeho symfonie číslo 2 D-dur patří k jeho nejhranějším dílům a bývá často vnímána jako symbol finské národní identity. Hudba této symfonie je plná kontrastů od lyrických pasáží až po monumentální závěr, který patří k nejpůsobivějším monumentům symfonické literatury. Hraje symfonický orchestr finského rozhlasu. Řídí Oko Kamo.

Na stanici D-dur dozněla symfonie číslo 2 D-dur Žána Sibelia v podání Symfonického orchestru Finského rozhlasu pod vedením Okakamu. Příjemně prožitý čas ve společnosti digitální stanice D-dur přeje a od mikrofonu se loučí Simona Kostrounová.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Ke skladateli přiletí můza a aniž by trepanovala jeho lebku, vpraví mu pomocí polibku do hlavy hudební myšlenku. Skladatel o ní chvíli přemýšlí a pak sedne k notovému papíru a pokusí se ji zapsat. V tomto okamžiku však často dochází k zajímavému jevu. Komponista zjišťuje, že hudební nápad zapsaný v notách není úplně totožný s tím, co mu znělo v hlavě. Jakoby se mu nepodařilo myšlenku úplně správně zapsat, ačkoliv výška not i jejich délka odpovídají. Skladatel se pokusí zápis opravit, třeba téma zasadí do jiné tóniny nebo změní jeho grafickou podobu. Zároveň ale přichází na to, jak by bylo možno nápad ještě vylepšit. Také ho svěří nějakému konkrétnímu instrumentu. V každém případě je už na notových linkách zachyceno něco jiného, než ona původní můzou nabídnutá myšlenka. Potom se noty dostanou do interpretových rukou, ten je cítí zase úplně jinak a dochází k další proměně. Ale pak se může stát, že skladbu se rozhodne někdo přeinstrumentovat, napsat její transkripci. A tady se najednou ozvou hlasy četných odpůrců. Skladba musí zaznít ve své původní podobě, jakékoliv přepisování je nepřípustné. Ale jaká podoba je skutečně původní? Přísně vzato jen ta, která se rozezněla poprvé v komponistově hlavě. Už první zápis hudební myšlenky je vlastně její transkripcí. Její zinstrumentování je další posun od původní čisté podoby a její přeinstrumentování není ničím jiným než další proměnou v nekonečné řadě proměn. Na tyto jevy upozornil už skladatel a fenomenální klavírista Ferruccio Busoni, který byl až fanatickým obhájcem transkripcí a sám byl autorem mnoha z nich. Toto bude jeho klavírní transkripce jedné Bachovy chorální předehry, původně psané pro varhany.

Buzoni dokonce tvrdil, že Bachovy skladby se musí přepisovat, protože jinak znějí nebachovsky. Buzoni se však jednou pustil i do transkripce skladby svého kolegy Arnolda Schönberga, ale tady tvrdě narazil. Schönberg v dopisu Buzonimu svůj vztah k transkripcím shrnul do 4 bodů. Za prvé, vaše úpravy navracejí dílu to, čemu jsem se záměrně vyhnul. Za druhé, dodávají tam to, co jsem tam už nikdy nechtěl najít. Za třetí, vypouštějí to, co podle mne nesmí zmizet. Za čtvrté, vylepšují něco, v čem jsem vědomě nedokonalý. Z těchto výroků nevyplývá nic víc a nic míň, než to, že upravovat skladby ještě žijících autorů je krajně nebezpečné. Autor, dokud je naživu, si svou skladbu hlídá a má jakýsi morální nárok ovlivňovat její osud. Po jeho smrti se však skladba stává majetkem všech a může se jí ujmout i jiný skladatel. Zde pak záleží na upravovatelově vkusu a invenci. Existují případy zářné i odstrašující. Johannes Brahms napsal uherské tance pro klavír na 4 ruce. Popravdě jsou to tance cikánské a cikánská melodika, není-li autenticky interpretována přímo našimi romskými spoluobčany, má sklon k sentimentalitě. Ta je ovšem v originále držena na úzdě typicky strohým, přísným zvukem klavíru.

Jakmile se tato hudba přepíše pro orchestr, což se proti Brahmsově vůli stalo, vystoupí na povrch ona nasládlá cikánská sentimentálnost a ze strohého Brahmse je najednou nepříliš vkusný populár.

Ve stejném nebezpečí byl současný skladatel Jiří Teml, když se pustil do instrumentování Dvořákových cikánských melodií, které jsou v originále určeny zpěvnímu hlasu a klavíru. Lze předpokládat, že kdyby Dvořák neměl dost jiné práce, sám by dříve či později tuto svou skladbu zinstrumentoval, podobně jak to učinil se svými původně klavírními slovanskými tanci. Dvořák byl totiž rozený symfonik, klavír nebyl jeho oblíbeným nástrojem a z jeho klavírních skladeb to bývá cítit. Teml si tedy pokusil představit, jak by tuto skladbu zinstrumentoval sám Dvořák. Prostudoval několik partitur a napodobil jeho orchestrální styl se vším všudy. V ukázce uslyšíme i solo anglického rohu, kterého Dvořák tak efektně použil v pomalé větě Novosvětské. Po sentimentálním nevkusu však tady není ani stopa, jistě i proto, že cikánské písně tu zaznívají v mnohem stylizovanější podobě než u Brahmse. Jde tedy o zvláštní typ transkripce, při níž upravovatel propůjčuje svůj kompoziční aby dopověděl to, co jeho slavný předchůdce nestačil říci.

Jiří Temel tedy v podstatě zapřel svou vlastní skladatelskou osobnost a upravil cikánské melodie v Dvořákově duchu. Podstatou transkripce však často bývá to, že upravovatel pozmění skladbu k obrazu svému, přizpůsobí ji svému kompozičnímu ideálu, vloží do ní své vlastní nápady. Třeba Anton Webern upravil Bachovu hudební obětinu způsobem, který je stěží opakovatelný. Představme si několik pěvců předvádějících píseň tak, že každý z ní zapěje jen jeden tón, jednu slabiku. Tu příští převezme jiný pěvec. Takto pojme Anton Webern, jehož vlastní tvorba zdůrazňuje význam právě jednotlivých samostatně znějících tónů, Bachovu hudební obětinu. Nástroje si v melodii vzájemně předávají jediný nebo malé skupinky tónů, takže skladba se obestře takovým barevným mižením či jiskřením jako mozaik.

Existují transkripce tak dobré a tak se vžily, že je bezděčně chápeme jako originál. Třeba Gounodovo Ave Maria. Vlastně to originál je napůl. Nejdříve tu bylo Bachovo první preludium z temperovaného klavíru,

Toto preludium Gounod převzal a připsal k němu melodii, a velmi dobrou. Gounodovo Ave Maria se hraje velmi často v nejrůznějších instrumentálních i vokálních verzích. Je to zvláštní případ, kdy skladba má dva autory se stejným podílem, kdy se stává ze dvou originálů.

Co vlastně skladatele vede k tomu, aby upravil kompozici svého staršího kolegy? Nejspíš je to zaujetí pro skladbu. Touha se jí obírat, všelijaký pokoušet, zvídat, jak se bude cítit v jiných šatech, jaké snese osvětlení. Existují však i jiné motivace a jednou z nich jsou bohužel také peníze. Ty vedou nevkusného upravovatele, aby pozbíral nejhezčí melodie nejslavnějších skladeb a jako v plnírně buřtů je napresoval do hudebního střeva v podobě stupidního diskorytmu. Hudebnímu řezníkovi nezáleží na tom, jestli původní skladba byla na dvě nebo na tři. Do rokového bušení se dá vecpat i třídobý valčík. Tyto v úvozovkách transkripce skladbám nic nepřidávají, pouze je vykrádají a znásilňují. Peníze, které za ně upravovatelé inkasují, jsou špinavé a hříšné.

Ale pozor, každá transkripce, která převádí klasickou skladbu do oblasti populární hudby, nemusí být nutně nevkusná. Mezi kvalitami těchto transkripcí jsou rozdíly právě tak, jako mezi původními skladbami. Tradičně vtipné jsou například úpravy prezentované soubory Swingle Singers a Linha Singers. Jejich styl už sice mnoho let nepřináší nic nového, ale zase je tu záruka vkusu a kvalitního interpretačního provedení. Možná, že kdyby se Linhovci pokusili svůj projev trochu zmodernizovat a podařilo by se jim oslovit i mladší diváky, mohly by jejich jazzové úpravy mít i svůj pedagogický význam. Ten by se ještě zesílil, pokud by se neobraceli jen ke skladbám barokním. Poslechněme si na závěr dnešního Dakápa, jak nový kabát, ušitý souborem Linha Singers, sluší fuze od Dmitrije Šostakoviče.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Georg Friedrich Händel, Concerto Grosso B-dur, opus 3 číslo 1, první věta, The English Concert řídí Trevor Pinnock.

Robert Schumann, Wenn ich in deinen Augen sehn, píseň z cyklu Láska básníkova, opus 47, zpívá Jorma Hyninen.

V roce 1946, kdy německý skladatel Paul Hindemith žil a tvořil ve Spojených státech amerických, zkomponoval čtyřvětou Symfoniu Serenu, již mu premiéroval Dallaský symfonický orchestr s Antalem Dorátem. Druhá věta Symfonie Sereny, to je Hindemithova humorná parafráze Beethovenova vojenského pochodu číslo 1, složeného v roce 1809. Jeho motivy procházejí celou větou, proplétané v hravém kontrapunktu. Poslechněme si. Geschwindmarsch by Beethoven od Paula Hindemitha hraje Gewandhaus Orchestr Lipsko, diriguje Herbert Blomstedt.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Velmi oblíbená operní árie zazní za okamžik. Autorem opery je Wolfgang Amadeus Mozart. Opera vznikla na libreto Lorenza da Ponte podle mimořádně populární Beaumarchaisovy předlohy. Ve Vídni se jí v roce 1786, možná i vinou intrik, dostalo poměrně vlažného přijetí. V Praze to byl dokonalý Mozartův triumf. Samozřejmě Figarova svatba. Konec prvního dějství a Figarova árie Non più andrai. Tak mu dnes přestal čas snů a zdání, jak zněl český překlad árie, v níž žárlivý Figaro zlomyslně cherubínovi, odvelenému k svému pluku, líčí vojenský život bez žen. Samuel Remy, Londýnský filharmonický orchestr a George Scholty v čele.

0: Etida je instruktivní skladba, na níž se má hráč procvičit v přednesu určitého prvku. Třeba skoky přes celou klaviaturu, skřížené ruce nebo rychlé běhy po hmatníku strunného nástroje. Z této školní formy se v romantismu vyvinula koncertní etída, co by virtuózní kus provozovaný před publikem.
1: Stejně jako byl za prvního básníka klavíru označován geniální Frédéric Chopin, hovořilo se jako o básníkovi klavíru, o jednom z největších českých, ale i světových pianistů 20. století Ivanu Moravcovi. Takže teď dva básníci klavíru v jednom, totiž Chopinova etída Azdur v podání Ivana Moravce.

katalogu Vivaldiho děl, jichž je přes 800, najdeme 500 koncertů pro solové nástroje a jejich kombinace. A mezi nimi 2 dvojkoncerty pro lesní rohy a doprovod. Jako většina ostatních koncertů jsou to 3větá díla, rychlá věta, pomalá věta a opět rychlá a poměrně krátká díla, v celku tak kolem 9 minut. I do nich ale barokní mistr dokázal vetknout krásnou a zejména v krajních větách svěží, energickou, temperamentní hudbu. Tim Kalster a Stephen Stirling mají v rukách lesní rohy, hraje s nimi City of London Baroque Symphonia a zní finální věta dvojkoncertu pro 2 lesní rohy, smyčce a basso continuo F-dur.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Milan Langer zahraje eklogu E-moll pro klavír opus 35 číslo 5 Jana Václava Tomáška.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Antonio Salieri, symfonia z divadelního divertimenta. Prague Symphonia Orchestra diriguje Christian Benda.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Domenico Scarlatti, sonáta číslo 209 v legitimní úpravě pro dvě kytary. Hraje Matěj Fremel a Patrik Vacík.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Franz Schubert, předehra D-dur, orchestr Prague Sinfonia řídí Christian Benda.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Až do roku 1620 se teď vypravíme do Itálie pro překrásné duchovní moteto Adoramus te Christe, jednu z mnoha kompozic, jimiž slovutný kapelník od svatého Marka v Benátkách doprovázel místní katolické bohoslužby. Claudio Monteverdi, Adoramus te, uctíváme tě, Kriste. Zpívá příhodně Monteverdi Choir, řídí John Eliot Gardiner.

Karl Philipp Emanuel Bach, sonáta pro flétnu a varhany D-moll, druhá věta. Hraje Yoshimi Oshima na flétnu, Jaroslav Tůma na varhany.

Příběh čtvrté věty Haydnovy symfonie číslo 45 Fis-moll je velmi známý. Hudebnice Haydnova orchestru se už chtěli vrátit z letního sídla prince Esterházyho do Eisenstadtu, kde měli rodiny. A když se princ k návratu neměl, obrátili se na svého kapelmajstra. Haydn to pak vyřešil diplomaticky, skrze hudbu. Věty jeho nové symfonie postupovaly jako obvykle, ale ve finální čtvrté, když začala živá věta a mířila podle všeho k závěru, najednou pauza a začalo adagio, překvapivě opět pomalá hudba. Tady musel princ, hudební znalec, rozhodně zbystřit. A pak to přišlo. Dva hudebníci přestali hrát, zhasli svíčku u pultu a odešli. Další dva, další, až nakonec tam seděli jen Haydn a Luigi Tomasini u prvního pultu. Dohráli, sfoukli, odešli. Hudby milovný kníže údajně vtipný vzkaz pochopil, druhý den se dvůr vracel do Eisenstadtu. Tak prosím, díky této větě symfonie na odchodnou Academy of Ancient Music vede Christopher Hogwood.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
2: Claude Debussy, Faunovo odpoledne. Clevelandský symfonický orchestr řídí Pierre Boulez.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Pokud byste se někdy při toulkách Prahou zatoulali na Anenské náměstí, najdete na jeho nároží a ulice na Zábradlí pamětní desku s mužskou podobiznou a latinským nápisem Jacobus Gallus Carniolus hoc loco cantor 1586-1591. Tedy svědectví o tom, že na místě, kde stál v 16. století kostel svatého Jana na Zábradlí, působil 5 let jako kantor Jakob Handl Gallus, skladatel slovinského původu, který žil a tvořil i ve Vídni, v Olomouci a nakonec tedy v Praze. Byl to velmi plodný autor motet a mší, ale také půvabných světských madrigalů, z nichž jeden nám teď nabídne soubor Societas Incognitorum Dulcis amica veni, přijď sladká přítelkyně.

Johannes Brahms, finální věta ze symfonie číslo 4 E-moll opus 98. Vídeňské filharmoniky řídí Leonard Bernstein.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Johann Sebastian Bach, árie z kantáty číslo 1. Erfüllet ihr himmlischen göttischen Flammen. Zpívá Magdalena Kožená, muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

V létě roku 1917 pobýval 26-letý Sergej Prokofjev na chatě, kde neměl k dispozici klavír. Nemohl tak pokračovat ve svém oblíbeném hledání nezvyklých souzvuků a tak si prý řekl, že napíše malou symfonii, a to tak, jak by ji napsal Haydn, kdyby se dožil dnešních dnů. Obsazení orchestru je haydnovské, stopáž odpovídá Haydnovi. Prokofjev, buřič a novátor, v sobě své modernistické výboje potlačil a vzniklo dílo, které slavilo okamžitý úspěch a mimořádně populární je dodnes. Klasická symfonie. Samozřejmě nelze zapřít, že ji psal autor 20. století, ale nelze ji upřít ony požadované haydnovské parametry. Zkrátka zde, v onom létě válečného roku 1917, se u Prokofjeva narodil neoklasicismus. Na místě třetí věty postavil Prokofjev místo klasického menuetu barokní gavotu, kterou o mnoho let později použil v baletu Romeo a Julie. A nám ji teď zahraje Česká filharmonie se Zdeňkem Košlerem.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Rodina skladatele Felixe Mendelssohna Bartholdyho byla židovská, ovšem konvertovala ke křesťanství. Ostatně proto si Felixův otec k původnímu příjmení Mendelssohn přidal ono Bartholdy. Felix zkomponoval množství sakrálních skladeb, motet, hymnů a podobně. A teprve v 21 letech i půvabné moteto Laudate Pueri pro ženský, respektive chlapecký sbor a varhany. Textem je biblický žalm 113. Chvalte Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodina, jméno Hospodinovo buď požehnáno nyní i na věky. Toto nám teď zaspívá Kýnův dětský sbor, který vede Jiří Chvála, a na varhany zahraje Jan Kalfus.

0: Minimalismus je hudební směr druhé poloviny 20. století, který je postaven na mnohanásobném opakování krátkých hudebních motivů. Této technice se říká repetitivní hudba. Od původních velmi elementárních pokusů styl dospěl až ke komplexním kompozičním strukturám a k velkým formám, jako je symfonie, oratorium nebo opera.
1: O Američanovi Philipu Glassovi, ročník 1937, se hovoří jako o posledním klasikovi amerického minimalismu, minimal music. Ačkoliv sám Glass preferuje termín hudba s repetitivními strukturami. Autor oper, baletů, symfonické i komorní i filmové hudby rád pracuje s ostinátním opakujícím se motivem, který různě zahušťuje, prodlužuje, zkracuje, posunuje a dosahuje tak mimořádně sugestivního účinku. Symfonii číslo 4 s přízviskem Heroes, hrdinové, zkomponoval v roce 1996 a postavil ji na motivech ze stejnojmenného alba zpěváka Davida Bowieho. Pátá část symfonie se jmenuje Po berlínské čtvrti Neukölln, v níž Bowie nějaký čas žil. Takto, vycházeje z Bowieho skladby, postavil Neukölln jako pátou část své čtvrté symfonie Philip Glass. Bournemouth Symphony Orchestra vede americká dirigentka Marin Alsop.

Wolfgang Amadeus Mozart a opera Don Giovanni, duet Cerlini a Leporella, zpívají Arian James a Ildebrando d'Arcangelo, anglické barokní solisty řídí John Eliot Gardiner.

Johann Josef Fuchs, Alleluja z moteta Plaudite sonat tuba, pro tenor, trubku, smyčce a basso continuo. Zpívá Juan Diego Flores, řídí Michel Mariotti.

Johann Baptist Kramer se narodil v Německu, ale většinu života prožil v Anglii, kde kromě úspěšné pianistické a skladatelské kariéry založil hudební vydavatelství a vyráběl klavíry. Ke Kramerovi patří ze všech nástrojů nejvíc právě klavír, pro nějž napsal mimo jiné množství etýd. Ty jsou ovšem nejen cvičením klavírní techniky, jsou to rozkošné a hudebně zajímavé miniatury. Petr Jiříkovský teď zahraje etídu číslo 1 C-dur.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Mistr italského bel canta Gaetano Donizetti psal v svou operu Buffu, tedy komickou operu Don Pasquale v Paříži, pro tamní Théâtre Italien a jeho tehdejší čtyři největší pěvecké hvězdy, čím zároveň opeře zajistil obrovský úspěch už při premiéře. Proto jsou také v opeře čtyři velké role pro ony hvězdy – bas, bariton, tenor a soprán. Příběh je velmi zamotaný, tak jak to v italských bufách bývá. Po všech možných peripetiích, včetně falešné svatby, intrikán Don Pasquale prohrává, jeho synovec Ernesto se ožení s milovanou Norinou a právě její árii z prvního dějství uslyšíme v podání stále slavnější rumunské sopranistky Leontiny Vaduvy.

Nikdo menší než král slunce, Ludvík XIV. Si objednal v roce 1669 komedii balet a dodali mu ho nikdo menší než Molière a Lili. Oba také v komedii účinkovali a úspěch byl obrovský. A to díky vtipnému námětu, díky vhodně zakomponované hudbě domluvené hry i díky vlně zájmu o tureckou kulturu a turecké motivy ve Francii. My si z komedie baletu Le Bourgeois Gentilhomme, Měšťák šlechticem, vybereme uvertýru číslo 1 z pera Jeana Baptisty Lillyho a v interpretaci London Oboe Band a Paula Goodwina.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Norský komorní orchestr nám zahraje jednu z variací na téma Franka Bridge, jejíž autorem je Bridgeův oddaný žák a obdivovatel, později sám jeden z nejoceňovanějších anglických skladatelů 20. století Benjamin Britten. Variace na téma, které si vypůjčil z Bridgeova smyčcového kvartetu, nejsou jen hudebními obměnami tématu, ale zároveň popisují charakteristické rysy Bridgeovy osobnosti. Jeho energii, vitalitu, nadšení, schopnosti a tak dále. Jak 24-letý Britten, tak jeho učitel Bridge byli přítomni zkouškám na premiéru, která se uskutečnila na festivalu v Salzburku v roce 1937 a zajistila Brittenovi první velký mezinárodní úspěch. Z variací na téma Franka Bridge teď vybíráme romanci, která je dle Britna odrazem Bridgeova šarmu.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Sergej Rachmaninov, symfonie číslo 2 E-moll, opus 27, druhá věta. BBC Scottish Symphony Orchestra řídí Thomas Dosgaard.

Několik let i v Praze, tehdy Rudolfínské, působil skladatel francouzského původu Jacob Reynard, hudebník ve službách habsburských panovníků 16. století. Byl to obratný komponista, který dokázal uchvátit svými duchovními skladbami v latině, ale také napsal množství latinských a německých písní, z nichž některé byly dokonce mírně erotické. Stejně jako většina skladatelů té doby, i Reynard navštívil Itálii, z níž si přivezl vztah k její hudbě i jazyku a inspiraci pro svou tvorbu. Toto je Reynardova italská píseň Chi mi consolera, kdo mě utěší. Zpívá ve Vídni založený pětičlenný mužský ansámbl Cinquecento.

Americká klavíristka Elizabeth Joy Rowe natočila komplet 18 nocturen irského romantického skladatele a klavírního virtuóza Johna Fielda a byla to jedna z hudebních událostí roku. Připomeňme, že Field, ještě jako žák Mucia Clementiho, s ním navštívil Petrohrad a okouzlen tou zemí v Rusku zůstal. Zde vyvinul svůj křehký styl klavírní hry i onu formu fantazijního náladového nocturna. A nám ji teď Elizabeth Joy Rowe předá v nocturnu číslo 6 F-dur s podtitulem Cradle Song, čili ukolébavka.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. O 14. Mozartově klavírním koncertě hovoří někteří muzikologové jako o prvním, který lze považovat za vyzrálé dílo. Někteří ho řadí rovnou k jeho nejlepším pracím v klavírním repertoáru. Sám Mozart si byl vědom výjimečnosti toho díla, když v dopise otci porovnával několik svých koncertů pro klavír a ten 14. označil za dosti zvláštní z docela jiné kategorie. Toto je Jiskřivé rondo, jehož vracející se refrén vydrží leckomu velmi dlouho v hlavě. Nám hrají maďarští umělci solo Jene Jandó, koncertus Hungaricus vede András Ligeti.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Celkem bohatý skladatelský odkaz máme zachován z díla blámského skladatele první půle 16. století Adriana Willaerta. Na to, že nás od tohoto ceněného kapelníka svatého Marka v Benátkách dělí 450 let, mají soubory staré hudby z čeho vybírat. 8 mší, přes 50 hymnů a žalmů, přes 150 motet, asi 60 šansonů, 70 madrigalů a mnoho dalších instrumentálních děl. A mezi nimi i tento Richard Carr 10. Willaertovu hudbu hraje ansámbl Romanesque.

0: oratorium je vokálně instrumentální dílo pro sbor, solisty a orchestr, které má děj, vypráví nějaký příběh. Nejčastěji jde o duchovní dílo na biblický námět, ale existují i světská oratoria, třeba na antické náměty.
1: Nabízí se srovnávat velikány Bacha a Händla, tím spíš, že se narodili ve stejném roce pár desítek kilometrů od sebe. A muzikologové také jejich tvorbě věnovali už hezkých pár desítek, spíš stovek knih a pojednání. Faktem je, že tou nejznámější zkratkou je to, že prakticky ve všech Händlových dílech najdeme jakousi jasnost, kterou u Bacha nalézáme méně často. No však také Händel byl velký cestovatel a jako houba nasával vše, s čím se setkal. Ať už to byla italská zpěvnost, nebo francouzská jemnost, či později anglická pompéznost, o německých kořenech netřeba hovořit. Nahlédněme teď do Händlova mohutného oratoria Samson, dokončeného krátce po Mesiášovi. I Samson byl obrovským Händlovým úspěchem a některé jeho části žijí na koncertních pódiích samostatně. Především tato. Let the Bride Seraphim, v níž se snoubí úchvatná sopránová koloratura s jasným zvukem trubky. V našem případě jsou tu sopranistka Suzanne Rydén a trumpetista Niklas Eklund za doprovodu London Baroque.

Variace, to je hudební forma postavená na obměnách tématu. Skladatel si zvolí melodii, vlastní nebo převzatou, a podrobuje ji postupně novým a novým obměnám. Zpočátku jsou změny jen kosmetické, ale s přibývajícími variacemi se hudba od původního tématu vzdaluje, až nakonec zůstává jen jeho půdorys. Variace často končí fugou nebo se vracejí k úvodnímu tématu. Mohou být samostatnou skladbou nebo tvoří jednu větu sonáty či symfonie. Vladimír Aškenázy teď zahraje téma a variace na jméno Abek pro klavír F-dur opus 1 Roberta Schumanna.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Kdo si o Dmitriji Šostakovičovi řekl, že to byl ruský John Williams své doby, nejslavnější a nejlepší autor filmové hudby? O této kapitole Šostakovičovy tvorby se možná ví méně, ale je pozoruhodná. Vždyť mezi lety 1929 až 70 zkomponoval na 30 soundtracků, tedy doprovodil svou hudbou 30 filmů. K nejznámějším z nich patří hudba ke snímku Ovád, The Gadfly z roku 1955 a zní několikaminutová romance pro housle a orchestr, v níž jakoby se Šostakovič inspiroval něžnou meditací Žila Masneta v opeře Thais nebo širokými melodiemi italských oper. Však film také sleduje ruského hrdinu v Itálii 30. let 19. století a romance se hraje na koncertních pódiích jako populární kus. My máme výtečnou nahrávku amerického houslisty Alexandra Kera a Royal Concerthebouw Orchestra s dirigentem Richardem Šajím.

Teď poslední opera Wolfganga Amadea Mozarta, jejíž premiéru sám dirigoval 3 měsíce před smrtí v divadle na Vídeňce. Tajemná, kouzelná, pohádková i zednářskými motivy a rituály protkaná kouzelná flétna. Richard Wagner o ní napsal: zdá se, že se zde tresť všech nejušlechtilejších květin umění slučuje a splývá do jedné. Jaká nenucená a zároveň vznešená populárnost v každé melodii, od nejjednodušší po nejumnější. Většina z těch, řekněme, jednodušších, označovaných někdy i za vídeňské písničky, ovšem samozřejmě okamžitě spopulárněla, jako třeba popěvky Papagénovi. Ptáčníka Papagéna zpíval při premiéře sám libretista Schikaneder, teď v roli Papagéna toužícího po dívce nebo ženušce v árii Ein Mädchen oder Weibchen za doprovodu kouzelných zvonků a Württemberského komorního orchestru německý basbaritonista Thomas Quasthoff.

V březnu roku 1874 se v Prozatímním divadle v Praze konala slavná premiéra další z oper Bedřicha Smetany. Jeho komická opera o dvou dějstvích Dvě vdovy byla inspirovaná francouzskou konverzační a situační komedií. S rozechvěním očekával 50-letý kapelník Smetana reakci publika, v němž byla vedle ctitelů jeho hudby i řada jeho odpůrců. Poté, co se ten večer na jevišti dohrál příběh energické Karolíny a křehké tiché Anešky, sestřenic a vdov, z nichž prvá vládne pevnou rukou na statku a druhá svádí vnitřní boj o lásku milovaného Ladislava, strhly se obrovské ovace. Smetana, který sám dirigoval, byl dojat nadšeným přijetím díla. Tak třeba právě s představou tohoto slavného prvního provedení si teď poslechněme předehru k opeře Dvě vdovy. Symfonický orchestr Českého rozhlasu vede Jaroslav Kizling.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí přátelé, čeká nás mnoho krásné a zajímavé hudby různých žánrů z oblasti takzvané klasiky, z různých jejich historických období. Dovolte, abych se vám představil, mé jméno je Bohuslav Vítek. Začneme hudbou velmi populární, Poloveckými tanci z Borodinovy opery Kníže Igor. Kníže Končak jejich prostřednictvím předvádí zajatému knížeti Igorovi krásu poloveckých dívek a mužů a jejich sugestivní tance. Uslyšíme je tak, jak zaznějí v opeře na závěr druhého dějství. Účinkuje sbor, v našem případě Pražský filharmonický, vedený Josefem Veselkou, a v jednom místě skutečně zaslechneme chlubícího se poloveckého knížete Končaka. Toho představuje Dalibor Jedlička. Českou filharmonii řídí Václav Smetáček.

To byly polovecké tance, finále druhého dějství opery Alexandra Borodina Kníže Igor. Účinkoval Pražský filharmonický sbor, solistou byl Dalibor Jidlička a Česká filharmonie. Sbormistrem byl Josef Veselka, dirigentem Václav Smetáček.

a ponořme se do příjemných vod klasicismu. Kanadská violončelistka Ofer Harnoy hraje první violončelový koncert Josefa Haydna. Jeho zajímavostí je fakt, že byl objeven českým muzikologem Oldřichem Pulkrtem teprve v 60. letech minulého století v Praze. Ofer Harnoy doprovodí toronský komorní orchestr, řídí Paul Robinson.

0: Ofer Harnoy hrála koncert pro violončelo a orchestr číslo 1 C-dur Josefa Haydna.
1: Český rozhlas D-dur.
0: A nyní velmi zajímavá skladba pravděpodobně nejpopulárnějšího ruského romantika Petra Iljiče Čajkovského. Když se v roce 1892 vrátil ze své italské cesty, zkomponoval smyčcový sextet, který nazval Vzpomínky na Florencii. Nejedná se rozhodně o nějaké drobné dílko, nýbrž o půlhodinovou čtyřvětovou kompozici, pravda, oproti například známější smyčcové serenádě C-dur, pojaté spíše symfonicky, s výraznými prvky, ryzí komorní hudby. K provedení se zpravidla scházívají skuteční mistři svých instrumentů, kteří jsou schopni společně a naprosto ohleduplně muzicírovat. Nejinak tomu je na naší nahrávce. Mezi jmény čteme i dnes už nežijící legendy. Houslové party přednesou Leonid Kogan a Jelizaveta Gilels, violové Rudolf Baršaj a Henrik Talaljan a violončelové Svjatoslav Knuševický a Mstislav Roztrpovič. Petr Iljič Čajkovský, Vzpomínky na Florencii.

0: To byl smyčcový sextet D-moll Petra Iljiče Čajkovského Vzpomínky na Florencii. Hráli Leonid Kogan a Jelizaveta Gilels, housle, Rudolf Baršaj a Henrik Talalian, violi a Světoslav Kluševický a Mstislav Rostropovič, violončela.
1: Český rozhlas D-dur.
0: U komorní tvorby ještě zůstaneme. Pouze obměníme smyčcové instrumenty za dechové a přeneseme se z doby romantismu do klasicismu. V podání dechového kvinteta Aflatus uslyšíme dechový kvintet D-dur Antonína Reichy. Členy ansámblu jsou Roman Novotný, flétna, Jana Brošková, hoboj, Vojtěch Nýdl, klarinet, Radek Baborák, lesní roh a Ondřej Roskovec, fagot.

Milí přátelé, vaším průvodcem u mikrofonu je nadále Bohuslav Vítek. Následující dílo je velice vděčné a už od dob svého vzniku se o něho zajímá velké množství posluchačů, a to zdaleka nejen ve Velké Británii. Tamnější představitel novodobé anglické hudby Benjamin Britten napsal na téma svého někdejšího profesora Franka Bridge variace pro smyčcový orchestr. Poprvé zazněli v roce 1937 na Salzburském festivalu a vzbudili mimo jiné pozornost i budoucího dirigentského mága Herberta von Karajana. Tento kaleidoskop různých hudebních gegů a nálad, variace na téma Franka Bridge od Benjamina Britna, hraje norský komorní orchestr, řídí Jona Brown.

0: Norský komorní orchestr hrál jedno ze základních děl hudby 20. století, variace na téma Franka Bridge od Benjamina Britna.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Kdysi se hudba Arama Khachaturiana hrála velmi často. Šavlový tanec z baletu Guyane se dokonce stal světovým hitem. Velký ohlas dodnes sklízí jeho hudba k baletu Spartacus. Hudba k dramatu Jurjeviče Lermontova Maškaráda je rovněž neméně populární. Ovšem vyžaduje od interpretů velké zaujetí a nasazení. A to orchestru společnosti RCA Victor rozhodně nechybí, zvláště stojí-li před ním dirigent formátu Kirila Kondrašina. Uslyšíme svitu z této scénické hudby. Zvláště populární jsou části první, Valčík, a závěrečná, Galop. Khachaturianovu Maškarádu hraje RCA Victor Symphony Orchestra, řídí Kirill Kondrašin.

Slyšeli jsme Svitu Maškaráda z hudby ke stejnojmenné divadelní hře Jurjeviče Lermontova. Symfonický orchestr RCA Victor řídil Kiril Kondrašín.

A pokračujeme dále v komorním duchu. Máme tady po krátké době další sextet, ovšem ne smyčcový. Z bohaté instrumentální tvorby Pavla Vranického uvádíme sextet pro flétnu, hoboj, housle, dvě violy a violončelo číslo 40 dur z cyklu 6 sextetů. Hraje Stamicovo kvarteto, flétnista Jiří Válek a hobojistka Jana Brošková.

0: Fletnista Jiří Válek, hoboistka Jana Brošková a Stamicovo kvarteto hráli sextet číslo 4 C-dur Pavla Vranického.
1: Český rozhlas D-dur.
0: A ještě dříve, než nám orchestr z Montrealu zahraje jedno slavné velké symfonické dílo francouzského romantismu, potěší nás italský klavírista Pietro de Maria sonátou G-dur svého dávného krajana, klasika Muzia Clementiho. Otevírá jeho sbírku klavírních sonát označenou opusovým číslem 40.

0: To byla sonáta pro klavír G-dur, první z opusu 40 Mucia Clementiho. Hrál Pietro de Maria.
1: Český rozhlas D-dur.
0: A nyní slíbené slavné symfonické dílo francouzského romantismu. Možná, že mnozí z vás sázeli na fantastickou symfonii Hectora Berlioze. My ale nahlédneme do pozdního romantismu a tam ve Francii jednoznačně králuje symfonie D-moll Césara Franka. Třívěté dílo má všechny parametry typické tvorby oné doby, tedy pozdního 19. století, konkrétně jeho 80. let. Zároveň jeho sazba a monumentální výstavba prozrazuje, že autor César Franck byl znamenitým varhaníkem. O symfonickém orchestru z Montrealu se často okřídleně hovoří jako o nejlepším francouzském orchestru. No, můžeme to nyní posoudit. Symfonii D-moll Césara Franka hraje Montrealský symfonický orchestr, řídí Charles Dutoit.

Mohutné finále završilo symfonii D-moll Cesara Franka. Slyšeli jsme ji v provedení Montrealského symfonického orchestru, řídil Charles Dutoit.

Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, k poslechu hudby vás zve Bohuslav Vítek. Mnohé slavné orchestry upřednostňují v listově druhé uherské rapsodii technickou exhibici před nezbytnými prvky autenticity. Věřím, že tomu tak není u maďarského státního orchestru, který je v listově rodné vlasti doma a má někdejší prvky uherského, ba i cikánského zázemí v krvi. Poslechněme si jeho nahrávku pod taktovkou několikanásobného nositele ceny Ference Lista, Matyáše Antala.

Bouřlivý závěr uzavřel Listovu druhou uherskou rapsodii v provedení Maďarského státního orchestru pod taktovkou Matyáše Antala. Na rozdíl od Listových uherských rapsodií vycházel španělský skladatel a houslista Pablo de Sarasate přímo z cikánského lidového hudebního zázemí. Jeho světoznámou virtuózní skladbu cikánské melodie z roku 1878 nám zahraje významná německá houslistka Julia Fischer. Na klavíry doprovodí ukrajinsko-německá klaviristka Milana Černianská.

0: Cikánské melodie, jejichž autorem je španělský skladatel a houslista Pablo de Sarasate, nám zahrála Julia Fischer za klavírního doprovodu Milany Černiavské.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ve staré Goethově baladě Čarodějův učeň, mladík, který si chce usnadnit práci, zapomene formulaci k zastavení vody, kterou přináší koště z nedaleké říčky. Až teprve příchozí mistr zachrání dům před pohromou. Francouzskému skladateli Paulu Dukasovi stačí k vylíčení této hrůzostrašné scény pouze několikaminutové orchestrální skerco, které opakováním a stupňováním výrazu ideálně vystihuje tuto tragicko-komickou situaci. Dukasova Čarodějova učně uslyšíme v brilantním provedení symfonického orchestru Montreal, v jehož čele řadu let stál americký dirigent Kent Nagano.

0: Barvitou partituru hudebního skerca Paula Dukase, Učeň čaroděj, hrál symfonický orchestr z Montrealu, řídil Kent Nagano.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Z díla France Schuberta si poslechneme výběr písní v adaptaci Theobalda Böhma pro flétnu a klavír. Jde o tyto písně ze sbírek Labutí zpěv a Zimní cesta. Dobrou noc, Lípa, Rybářská dívka, Zastaveníčko, U moře a Holubí pošta. Na flétnu hraje Uwe Groth, na klavír Matteo Napoli.

Šest písní France Schuberta, upravených Theobaldem Boehmem pro flétnu a klavír, nám zahráli Uwe Groth a Matteo Napoli.

Očekávaná typická novodobá hudební řeč Leoše Janáčka nás leckdy překvapí. Janáček byl totiž významným sběratelem moravských lidových písní a řadu z nich obdařil půvabnou stylizovanou podobou. Takovou jsou i jeho nokturna, jímž autor dal podtitul Večerní zpěvy slovenského lidu z Rumného. Počátkem 90. let minulého století se jich ujal sbormistr Pavel Kühn a natočil je s ženami Pražského filharmonického sboru a se solistkou Dagmar Peckovou. Na klavír hraje Marian Lavšanský.

V provedení žen Pražského filharmonického sboru se solistkou Dagmar Peckovou a klaviristou Marianem Lavšanským jsme slyšeli lidová nocturna Leoše Janáčka. Řídil Pavel Kühn.

Vaším průvodcem světem světové hudby je stále Bohuslav Vítek. Mám radost, že si mohu s vámi poslechnout populární první houslový koncert německého romantika Maxe Brucha. Samozřejmě jsem sáhl po vynikající nahrávce. Solistou bude Isaac Perlman, londýnský symfonický orchestr řídí André Previn.

0: Isaac Perlman a londýnský symfonický orchestr, řízený André Pervinem, provedli koncert pro housle a orchestr číslo 1 G-moll Maxe Brucha.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Slavný Lavals mistra francouzského impresionismu Maurice Ravela známe v neposlední řadě i díky jeho jiskřivé instrumentaci. My ale nyní vyslechneme méně známou verzi pro klavír na čtyři ruce, jež vznikla ve stejné době, tedy v roce 1920, jako zmíněná velká partitura. Autorem přepisu je ale Lucien Gerban. Interprety této verze jsou klaviristé bratři Volker Stenzel a Hans Stenzel.

0: Dozněl La Valse Maurice Ravela v klavírní verzi na čtyři ruce. Hráli bratři Volker a Hans Štenclovi.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Nyní podnikneme zajímavý výlet do období italského klasicismu. Mezi 30 symfoniemi Luigiho Boccheriniho nacházíme skladbu, která nese název Ďáblův dům. Její název je odvozen z dramatické atmosféry její závěrečné věty. Posledněme si tuto symfonii čtvrtou z většího opusu 12 Luigiho Boccheriniho La Casa del Diavolo, Ďáblův dům. Soubor Al Air Español řídí Eduardo López.

V provedení španělského souboru Ale er Español jsme slyšeli symfonii číslo 4 z opusu 12 Luigiho Boccheriniho. Provedení řídil Eduard López.

Postava ďábla figuruje také v ději skladby Igora Stravinského Příběh vojáka. Ten bizarní příběh o vojákovi, který své housle vymění s ďáblem za neomezené bohatství, Stravinský zobrazil prostřednictvím trojice herců a komorního souboru 7 nástrojů. Uslyšíme svitu z této skladby. Její poslední část nese dokonce název Triumfální pochod ďábla. Výtyčná nahrávka Libora Peška dodnes připomíná jeho léta strávená s pražským souborem komorní harmonie.

0: Triumfální pochod ďábla a tím celá svita ze stravinského příběhu vojáka dozněla. Komorní harmonii řídil tehdy ještě mladičký Libor Pešek. Velmi náročného solového houslového partu se ujal Ivan Strauss.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Z ďábelského ovzduší nás nyní vyvede Jaroslav Tůma, který nám na čembalu zahraje francouzskou svitu číslo 6 Johanna Sebastiana Bacha.

Ze souboru 6 francouzských svit Johanna Sebastiana Bacha nám Jaroslav Tůma na čembalo zahrál svitu číslo 6.

Zcela samostatnými, nikoli v tanečními kompozicemi, jsou tři věty ze symfonických tanců Sergeje Rachmaninova. Zaposlouchejme se do celého třídílného poměrně rozsáhlého díla. Nahrávka je skvělou vizitkou Filadelfského orchestru, dirigentem je jeho šéf a zároveň umělecký ředitel New Yorkské metropolitní opery Jany Knézet Segin.

0: Poslouchali jsme symfonické tance, poslední velké dokončené dílo Sergeje Rachmaninova, zkomponované v Americe roku 1940. Filadelfský orchestr řídil Janik Nääse Cegin.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Po velkém symfonickém zvuku nás nyní čeká jistě příjemný kontrast. Nahlédneme do komorní tvorby Ludwiga van Beethovena. Hornisté Rudolf Herold a Gerhard Mayer a Erben Quartet z Německa nám zahrají Beethovenův sextet pro dva lesní rohy, dvoje housle, violu a violončelo S-dur, opus 81.

0: To byl sextet pro dva lesní rohy, dvoje housle, violu a violončelo, Esdur, opus 81 B, Ludvíka van Beethovena. Hráli hornisté Rudolf Herold a Gerhard Mayer a Erben Quartet.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Přeslavné trubkové solo Trumpet Voluntary, známé ze svatebních obřadů zejména ve Velké Británii, bylo dříve až do 40. let 20. století připisované Henrymu Purcellovi, ale ve skutečnosti pochází ze skladby Jeremiah Clarka, velkého dobového skladatele hned po Purcellovi. Clark působil jako varhaník ve Winchesterské katedrále, poté v katedrále svatého Pavla i v Královské kapli. Ač v jeho díle nalézáme duchovní skladby, ódy, písně i scénickou hudbu, jeho jméno se nejčastěji skloňuje právě ve spojení se svitou, jejíž pátou částí je takzvaný pochod prince Dánského, mnohem známější jako Trumpet Voluntary. Tady je nahrávce skotského trumpetisty Johna Wallise a členů jeho souboru The Wallis Collection a také členů souboru The English String Orchestra.

Německý pěvec, lyrický baritonista a později i dirigent Dietrich Fischer-Dieskau je označován za jednoho z nejlepších interpretů Schubertových písní vůbec. Jeho nahrávky cyklu Zimní cesta, byť od nich uplynuly 40 let, jsou dodnes mnohými považovány za nepřekonané a možná nepřekonatelné. Dodnes studenti klasického zpěvu při studiu Schuberta takřka povinně poslouchají Dieskauovy nahrávky. A my si teď také jednu dopřejeme. V Schubertově písni An die Musik legendárního pěvce doprovází Gerald Moore.

0: Programní hudba, na rozdíl od hudby absolutní, líčí nějaký mimohudební výjev. Třeba tok řeky od pramene k ústí nebo jízdu lokomotivy. Typickým prostředkem takové hudby jsou zvukové nápodoby, třeba dusotu kopyt, hřmění či bublajících potůčků. Programní hudba byla oblíbená v baroku, vrátila se uprostřed romantismu.
1: Škoda, že francouzský skladatel Paul Dicas byl takovým perfekcionistou, že před smrtí v roce 1935 zničil řadu svých děl, takže do dneška jich máme pouze 35. Jsou to klenoty jako opera Ariana a Mudrovous, balet La Peri nebo symfonie C-dur. K Dicasovým velkým obdivovatelům patřil Claude Debussy. A řady ctitelů má jeho orchestrální fantazie Učeň čaroděj, založená na Goetheho baladě o očarovaném koštěti, jehož zběsilý tanec je v kuse dokonale zachycen. A poté, co byla tato Dicasova hudba použita ve slavném Disneyho animovaném filmu Fantazie s Mickey Mousem, stal se Dicas nesmrtelným. Tady je Čarodějův učeň ve skvělé nahrávce berlínských filharmoniků a dirigenta Jamesa Levina.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: V roce 1790 bylo Josefu Haydnovi 58 let a už 30 let byl dvorním esterházyovským hudebníkem. V tom roce ale přichází zlom. Jeho mecenáš umírá a Haydn přijímá pozvání do Londýna. A v době tohoto velkého životního zvratu komponuje opus 64, šestici smyčcových kvartetů. Zatímco první čtyři komponoval ještě na dvoře v Esterháze, čísla 5 a 6 už v Londýně. A my si teď z té londýnské etapy z pátého kvartetu D-dur, takzvaného skřivánčího, vzhledem k pasážím ve vysokých polohách prvních houslí, jakoby ptačímu zpěvu, vybereme velmi rychlou a pulzující, brilantní čtvrtou větu v interpretaci Stamicova kvarteta.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Janáček umělecky dozrával zvolna. Stačí připomenout fakt, že svoji první úspěšnou operu, Její pastorkyni, dokončil, když mu bylo bezmála 50 let. Další opery přišly až poté. Káťa Kabanová měla premiéru v Janáčkových 67 letech. Okouzlen svou můzou Kamilou Šteslovou a jako nadšený rusofil napsal temný příběh o nešťastně provdané Kátě, ponižované tchýní Kabanichou a jediný světlý bod, láska k Borisovi, končí tragicky. Po přiznání nevěry Boris odchází na Sibiř, Káťa svůj život končí ve vlnách Volhy a krátce předtím zpívá: ale smrt nepřichází, toužíš po ní a ona nepřichází. Ať vidím cokoliv, ať slyším cokoliv, jenom tady. Tady to bolí a ukazuje na srdce. Tento vypjatý moment nám teď předvede vynikající představitelka Káti, sopranistka Gabriela Beňačková. Borisem je Petr Straka, Českou filharmonii řídí Charles Mekeras.

Dmitrij Šostakovič a první věta z jeho první symfonie, která mu otevřela cestu do celého světa. Gennadij Rozjestvenský řídí symfonický orchestr Velkého divadla v Moskvě.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: A teď bude znít unikátní galop E-dur, zcela neznámá skladba Antonína Dvořáka. Hraje Tomáš Výšek.

0: Dobrý den, srdečně zvu všechny posluchače rozhlasové stanice D-dur na 25. ročník festivalu Mahler Jihlava, který probíhá od 19. května do 11. září v Jihlavě a dalších městech Vysočiny. Vynikající čeští i zahraniční umělci, vytříbený program a především autentická atmosféra Mahlerova města a kraje. Více informací na www.malerfestival.cz. Těšíme se na vás.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, předehra k opeře Figarova svatba. Akademii svatého Martina v Polích řídí Neville Mariner.

Georg Friedrich Händel, čtvrtá část z koncerta Grossa a Moll opus 6 číslo 4, The English Concert, řídí Trevor Pinnock.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: A teď tu na našem pomyslném pódiu přivítáme vynikající německou houslistku, v tomto případě možná opravdu spíš houslovou virtuózku, již se nenáhodou přezdívá královna houslí. Herbert von Karajan ji objevil, když jí bylo 13 let a vsadil na správnou kartu. Anne-Sophie Mutter přichází s New Yorkskou filharmonií a dirigentem Kurtem Mazurem, aby zahrála Beethovenovu přeslavnou romanci pro housle a orchestr číslo 2 F-dur.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Jandisma Zelenka a úvodní sbor z jeho loretánských litánií. Soubor Tafelmusik řídí Frieder Bernius.

Jan Václav Stamic z Mannheimské školy, jeden z těch, kteří zdokonalili sonátovou formu, a jeho symfonie B-dur třívětá, poslechneme si ji celou. Slovenský komorní orchestr řídí Bohdan Varchal.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. O dramatickém životě renesančního šlechtice z Venózy Karlu Gesualdovi bylo napsáno mnohé. Znovu a znovu fascinoval jeho příběh. Vražda jeho nevěrné manželky, Gesualdovi depresivní stavy, během nichž vznikaly jeho pozoruhodné madrigaly, i jeho úsilí o získání ostatků svého strýce, jímž nebyl nikdo menší než svatý Karel Boromejský. V madrigalech je skryto Gesualdovo mistrovství překvapivých disonancí, chromatiky a afektů. Dodnes jsou soubory staré hudby vyhledávané a nahrávané a fascinovaně poslouchané. Připomeňme také, že Carlo Gesualdo da Venosa byl vynikajícím loutnistou, kytaristou a klavichordistou. A poslechněme si Canzone francese pro harfu. Hraje Andrew Lawrence King.

Čtvrtá věta páté symfonie Gustava Mahlera. To je slavné adagietto, volně plynoucí, jakoby snová, křehká, nebeská hudba jen pro smyčce a harfu. A pak znenadání ta velká sexta a mohutný zvuk orchestrálního pléna. Je to jedna z nejpodivuhodnějších symfonických věd, která samozřejmě žije i vlastním koncertním životem. Mahler svou pátou symfonii psal v letech 1901 a 2, v době, kdy prožíval vášnivý vztah s Almou Schindlerovou, vídeňskou femme fatale, jejímuž kouzlu podlehlo tolik slavných mužů před Mahlerem i po něm. Almou Mahlerovou se stala krátce po dopsání této symfonie. Asi desetiminutové adagietto s Mahlerovým přípisem sehr langsam, velmi pomalu, je de facto milostným dopisem pro Almu. Bylo slavné od počátku, ale poté, co je použil Visconti ve svém filmu Smrt v Benátkách, ještě výrazněji. Tady je v podání symfonického orchestru Bavorského rozhlasu s Rafaelem Kubelíkem. Adagietto z Mahlerovy páté.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Dva velcí francouzští herci, Jean-Pierre Marielle a Gérard Depardieu, se v roce 1991 sešli při natáčení skvostného filmu Všechna jitra světa. V němž oba stvárnili slavné francouzské barokní hudebníky, hráče na gambu a skladatele. Marielle byl tajemným panem Saint-Colombe a Depardieu jeho žákem Marénem Marézem. V jedné scéně učitel říká žákovi: "Hraje to dobře a jistě budete hudbu provozovat. Nikdy se však nestanete hudebníkem." Scénárista toho filmu přesně vystihl tu tenkou hranici mezi skutečným uměním a jeho napodobováním a vnějším efektem. Těžko dnes po staletích soudit. Víme, že partitury obou pánů jsou plné vynikající hudby. Ale když se ozvou tóny Saint-Colombovy skladby Le Plair, slzy, jsme hodně blízko nitra tohoto dodnes pro nás tajuplného pána. Hraje samozřejmě Jordi Savall, který nahrál všechny gambové party pro zmiňovaný film, a s ním na violončelo Christophe Coin.

Sonátová forma je ustálený způsob uspořádání hudebních myšlenek v prvních větách klasických sonát, symfonií, smyčcových kvartetů a mnoha dalších druhů skladeb. V prvním oddílu sonátové formy se představí obvykle tři kontrastní témata. V druhém dílu se tato témata dostanou do vzájemného konfliktu, aby ve třetí části zazněla zase odděleně, ovšem proměněna vzájemnou konfrontací. To vše se odehraje během jediné hudební věty. Wolfgang Amadeus Mozart, první věta z malé noční hudby G-dur, Kechlův seznam 525, hrají virtuozy Di Praga.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Bedřich Smetana a klavírní skladba Slavnost českých rolníků z cyklu Sny hraje Tomáš Víšek.
0: Melodie chorálu Wachet auf, ruft uns die Stimme je píseň luteránského kazatele a skladatele Filipa Nikoláje z roku 1599. A přinejmenším první sloka vychází ze známé Silberweise norimberského ševce a mistra pěvce Hanse Sachse. Píseň se vztahuje na Ježíšovo podobenství o moudrých a pošetilých panách z Nového zákona. Chorál v průběhu dalších staletí zhudebnili třeba Felix Mendelssohn Bartholdy ve svém oratoriu Paulus, jak v předehře, tak jako chorál, nebo Max Reger v jeho třech chorálních fantaziích. A toto je zhudebnění Johanna Sebastiana Bacha v podání varhaníka Jana Kalfuse Vzhůru hlas nás volá.

Josef Haydn, árie z opery Armida. Zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

Když v roce 1901 zemřel Giuseppe Verdi, zúčastnilo se jeho pohřbu 200 tisíc lidí. 900 hlavý sbor zařízení legendárního Artura Toscaniniho zaspíval Va pensiero sulla lidorate, leť myšlenko na zlatých křídlech. Nejen přeslavný sbor židů z opery Nabucco, ale také jakýsi nepsaný hymnus osvobozené a sjednocené Itálie, již Verdi tolik podporoval. I my si tou slavnou melodií připomeneme Verdiho operu, o níž později prohlašoval, že teprve jí, Nabuccem, začala jeho umělecká dráha. Zpracování starozákonního příběhu o babylonském králi Nabuchodonozorovi a židech v babylonském zajetí totiž 29-letého Verdiho přes noc proslavilo. Tak tady je onen zpěv Va pensiero, sbor a orchestr Vídeňské státní opery Lamberto Gardelli.

Maren Maré byl synem ševce. Na violu da gamba se u slavného Saint-Colomba prý naučil hrát tak rychle, že mu učitel po 6 měsících řekl, že už ho nemá co naučit. Hrál pak v orchestru pařížské opery a jeho věhlas stoupal. Nejprve jako oslnivého virtuóza, posléze i skladatele. A právě jako skladatele si Maréze připomeneme i teď skladbou Le Fête Champêtre, venkovská slavnost, pro housle, violu da gamba a čembalo. Zahraje nám trio Sonnerie.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
2: Bohuslav Martinů, klavírní kvintet číslo 2, hraje Ivo Kahánek a Vihanovo kvarteto.

Jan Václav Hugovo Říšek, mše B-dur a část Benediktus. Pražský komorní sbor a virtuozity Praha řídí Václav Neumann.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Robert Schumann nejprve aspiroval na kariéru koncertního klavíristy. Po problémech s rukou se začal více věnovat kompozici, především klavírních skladeb a také písní. Svou první symfonii dokončil až v 31 letech roku 1841, ale není pravda, že by se už předtím nepokoušel o symfonické kompozice. Svědčí o tom mimo jiné nedokončená pouze dvouvětá symfonie G-moll, které se podle místa prvního uvedení říká Zwickau. Schumannovi bylo 22, dílo nikdy nevydal a druhá věta byla koncertně provedena až v 70. letech 20. století. A to je škoda, protože je to pozoruhodná hudba. Orchestr revoluční a romantický, John Eliot Gardiner, druhá věta rané Schumannovy symfonie G-moll.

Před námi je pár minut s duchovní hudbou starého blámského mistra Orlanda de Lasso, který patřil k nejznámějším skladatelům 16. století. Jeho díla nalézáme po staletích v knihovnách, v starých tiscích i četných opisech po celé Evropě, od severu po jih. Lasso se věnoval všem tehdejším formám hudby, světské i duchovní, a právě z této oblasti je i moteto Tristis est anima mea, v němž Orlando de Lasso zhudebňuje jedna z posledních slov Krista v Getsemanské zahradě. Smutná je duše má k smrti, zůstaňte zde a bděte se mnou. Zpívá nizozemský komorní sbor.

Karl Maria von Weber, vyzvání k tanci, brilantní rondo Des Dur pro klavír opus 65. Hraje Marie Clara von Slavik Monetti.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Základní výrazové prostředky hudby jsou melodie, rytmus, harmonie, dynamika a zvuková barva. Z těchto pěti stavebních kamenů je vybudována veškerá hudba. V různých skladbách a slohových obdobích může některý z těchto prostředků převažovat, jiný je upozaděn. Ve vážné hudbě první poloviny 20. století například dominovala barva a melodie ustoupila do pozadí, ale ne na dlouho.
1: Ještě v Salzburku, dva roky předtím, než Wolfgang Amadeus Mozart zpřetrhal pouta s rodným městem a vydal se na nejistou kariéru do Vídně, zkomponoval svěží a půvabnou koncertantní symfonii S-dur, v níž exponuje dva smyčcové sólové nástroje, housle a violu. Part violy napsal Mozart v D-dur a počítal s tím, že si hráč přeladí nástroj. To se dnes ale neděje. Odvážní violisté hrají přímo v S-dur jako všichni ostatní. V našem případě budou první větu koncertantní symfonie 23-letého Mozarta hrát Ivan Ženatý, Josef Suk a Pražská komorní filharmonie zařízení Jiřího Bělohlávka.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Další naše pozvání, to je do 16. století k renesančnímu skladateli, hráči na dechové nástroje a vydavateli hudebnin z Antwerp jménem Tielman Susato. Jako vydavatel šířil jako jeden z prvních notoviny tehdejších mistrů, třeba Orlanda de Lasso, a samozřejmě i své. Psal zajímavá moteta, mše, šansony a je také autorem množství půvabných tanců, z nichž několik si teď poslechneme. Dance Tielmana Susata hraje soubor starých nástrojů Klemenčič Consort.

V Anglii prý byly Mendelssohnovy klavírní písně beze slov tak populární, že je údajně hrál každý, kdo měl klavír. Populární jsou ale dodnes. Z prvního sešitu písní beze slov romantického mistra Felixe Mendelssohna Bartholdyho teď hraje tu v tónině E-dur Walter Gieseking.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Disonance je nelibozvučný souzvuk tónů, vytvářející harmonické napětí. V klasické harmonii musí disonance vždy vyústit do libozvučné konsonance, tedy do harmonického klidu. V novější hudbě takové pravidlo neplatí. Stereotypní nadužívání disonance však často vede ke klišé, které je právem odmítáno většinovým publikem. Nápaditá práce s disonancemi a konsonancemi je přitom silným nosičem emocí, dodává hudbě výrazové napětí a dramatismus. Albert Russell, učitel Bohuslava Martinů a námořník, symfonie číslo 3 G-moll, finální věta, Brněnskou filharmonii řídí Václav Neumann.

Byl to neuvěřitelně plodný skladatel, který své opery takřka chrlil mimořádným tempem. Už v 21 letech jich měl na svém kontě 10. Celkem jich za 19 let zkomponoval 39, průměrně 2 ročně. Mezi nimi dodnes úspěšné skvosty jako Lazebník sevilský, Italka v Alžíru nebo Vilém Tell. A kdyby se skladatel v 38 letech vědomě neodmlčel, kdo ví, o jakém číslu bychom hovořili dnes. Řeč je samozřejmě o Joaquinu Rossinim. K jehož méně známým, ale vynikajícím operám patří i La Donna del Lago, Jezerní pana. Najdeme v ní tuto krásnou árii Eleny, již nám teď zaspívá Marilyn Horn, spolu s ambroziánským sborem, Královským filharmonickým orchestrem a zařízení Henryho Louise.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Dnes je na řadě kadence, ale my pro jistotu začneme pojmem koncert. Ten má dva významy. Jednak je to veřejná hudební produkce a jednak skladba pro sólový nástroj a orchestr. Slovo koncert pochází z latinského concerare, bojovati. Nejde tu o krvavou bitvu, spíše o dialektické napětí a o jednotu protikladů, abych uplatnil své vědomosti z marxismu-leninismu. Jediný nástroj má v koncertu obstát proti velké přesile orchestru, nebo se dokonce nad ním prosadit. V barokních koncertech boj končí nerozhodně. V klasicismu, natož v romantismu, se zostří. Sólový nástroj řekne svoje a to má takovou váhu, že orchestr stichne a jen doprovází. Pak si vezme slovo on a zdá se, že mohutným hlasem 30 nástrojů sólistu umlčí. Ten se však nelekne, odpoví tak či onak, přednese jinou tézi, orchestr s ní jednou souhlasí, po druhé nikoli, něco namítne a tak dialog pokračuje. Až nastane okamžik, obvykle na konci první věty, kdy orchestr, jakoby uznal solistovu převahu, velkomyslně zmlkne. Solista má právo na závěrečnou řeč. A to je místo na kadenci. Velké solo, v němž má instrument potvrdit své vítězství vrcholně virtuózním způsobem. V Bachově 5. braniborském koncertu takto osamí čembalo.

Kdysi bývalo pravidlem, že v koncertu hrál solo sám autor a patřilo k jeho cti, aby kadenci vymýšlel až na místě, aby ji improvizoval. Při improvizaci se špatně odhaduje délka, takže některé kadence byly až příliš dlouhé, což je mimochodem problém, který se podle mého odvážného názoru tak trochu týká i předchozí ukázky. Nechť mi největší z největších odpustí. V Bachově třetím braniborském koncertu je celá druhá věta tvořena kadencí. Bach si s ní skutečně příliš práce nedal. Do not totiž zapsal jen dva akordy. Je na interpretovi, jak tuto větu pojedná. Někteří realizátoři zůstávají jen u těchto dvou akordů, jen je trochu vyšperkují čembalovými ozdobami.

Novější interpreti si obvykle neodpustí pojmout tuto větu jako rozsáhlejší poloimprovizovanou kadenci pro sólový nástroj.

Personální unie skladatelů a interpretů brzy pominula a do hudby pronikla specializace. Na interpretech se už nežádaly schopnosti skladatelské a improvizační a tak autoři začali kadence vypisovat. Tam, kde se původní autor odebral na věčnost, pomohl jiný skladatel. Komponuje-li někdo kadenci do skladby jiného autora, musí si dát pozor, aby nevybočil z jeho slohu, jinak by kadence z díla nesourodě vyčnívala. Přitom musí vycházet z již odeznělých témat. V tomto oboru skvěle uspěl Jan Nepomuk Hummel. Toto je jeho kadence k Mozartovu koncertu C-moll.

Beethoven má jednu částečně podivuhodnou a částečně podivnou skladbu, která sice není koncertem, ale má klavírní kadenci. Zatímco v koncertu nastupuje kadence obvykle na konci první věty, Beethovenova fantazie pro klavír, sbor a orchestr kadencí naopak začíná. Vžijte se prosím do situace klavíristy, který musí vrcholnou virtuozitu prokázat ještě nerozehraný hned na počátku. Jakoby běžec musel finišovat hned po startu. Beethovenovi současníci tvrdili, že tato autorem zapsaná kadence se velmi podobá jeho improvizacím.

V kadenci je vždy vyhrazeno místo pro trochu exhibice. Umění tu alespoň na chvíli smí ustoupit do pozadí. Posloucháme-li Paganiniho koncert, jak pokračuje první věta a dospívá ke kadenci, zdá se nám, že předvedenou virtuozitu už nelze překonat. A přece se tak stane.

Před kadencí tedy orchestr vždy zmlkne a vyklidí pole pro solistu. V Respighiho houslovém koncertě je však výjimka. Houslista osamí, ale jeden nástroj ho neopustí. Tympány. Jako z hlouby země se ozývají jejich temné údery a dunění, které sleduje dynamické oblouky houslí.

Jednomu našemu současnému skladateli se obzvlášť dobře daří na poli instrumentálních koncertů. Svědčí to o jeho důkladné znalosti techniky hry na různé instrumenty. Není snad nástroje, který by Jindřich Felt co nejdůkladněji neprozkoumal a neobjevil v něm utajené síly. Takto se mu podařilo rozehrát jeden z nich v kadenci z koncertu pro harfu.

Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň, nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, vítejte k poslechu hudby, která nás bude provázet v následujících minutách a hodinách. Jsem rád, že přitom mohu být vaším průvodcem. Mé jméno je Bohuslav Vítek. Naše první hudební setkání proběhne ve znamení hudby světového baroka. Zazní hudba typická ve svém žánru. Jeden z koncertů pro varhany Georga Friedricha Händla. Pravděpodobně nejpopulárnější z nich je varhanní koncert číslo 6 B-dur z opusu 4. Solistou bude přední anglický mistr George Malcolm. Akademii svatého Martina z Londýna řídí Sir Neville Mariner.

Jeden z nejpopulárnějších varhanních koncertů Georga Friedricha Händla, koncert číslo 6 B-dur, čtvrtý z opusu 6, dozněl. Vydavatelská firma Decca vydala už v 70. letech minulého století nahrávku celé šestice varhanních koncertů se solistou Georgem Malcolmem a Akademií svatého Martina. U dirigentského pultu byl Sir Neville Mariner.

My však nyní upřeme pozornost k dílu velmi zajímavému a neobvyklému. O taneční básni Zlatá brána se hovoří, pokud máme na mysli její hudební stránku, jako o díle, jímž svou tvorbu inspirovanou folklorním zázemím završil český hudební skladatel Václav Trojan. Ve skutečnosti však zde figuruje hned trojice skvělých a dodnes nezapomenutelných tvůrců. Vedle Trojana ještě autoři námětu, choreografka a etnografka Libuše Hinková a etnograf a režisér Karel Plicka, kteří v 70. letech minulého století vytvořili celovečerní dílo tetralogii, sestavenou podle ročních období z hudebně tanečních obrazů. Byla vytvořena pro někdejší československý státní soubor písní a tanců. Ten s ní slavil obrovské úspěchy doma i v zahraničí, než byl v roce 1991 po 50-leté činnosti necitlivě zrušen. Nás pochopitelně zajímá jedinečná hudební stránka. První díl Jaro se stává z částí Předjaří, země se otvírá, Smrt nesem ze vsi, Pastorále chlapců a Slavnost jara. Učinkují solisté a sbory Československého státního souboru písní a tanců a Plzeňský rozhlasový orchestr. Řídí Mario Clemens.

Tak končí část Jaro, taneční hudební báseň Václava Trojana, Zlatá brána. Část Léto přináší tyto obrazy. Píseň Milostná, Máje, Královničky a Svatojánská noc.

Ti ke mně běžeti, aby mu nebyla hodina hodinou, rodina rodinou, sestra sestrou, matka matkou, aby mu nebylo nic milé, jenom ta jeho přisouzená, aby mu byla nejmilejší nade všechny jinčí, nade všechny pany, nade všechny ženy, nade všechny královny, nad drahé kamení, nad tekoucí med i nad ten diamant. Ať on pospíchá za mými šatami, za mými patami, za mou červenou krví, za mou bílou podobou, za mým červeným pásem a za mým andělským hlasem. Jak je za horami, ať se přerůbe, jak je za vodami, ať se převeze, jak je za železnými mřížemi, ať je rozláme, ať nemešká.

Posloucháme hudbu k hudebně taneční básni Václava Trojana Zlatá brána. Po létu přichází podzim a v něm uslyšíme v provedení Československého státního souboru písní a tanců tyto části. Zlaté pole, Zverbovaný, Opuštěná milá, Vinobraní a Porubaný zbojník.

Hudební taneční báseň Zlatá brána v provedení Československého státního souboru písní a tanců završuje závěrečná část Zima. Nejprve připomene Vánoce, Ejhle, Chasanaša a celé dílo uzavře píseň V dobrém jsme se sešli, rozverný masopust.

0: Milí posluchači, doznělo dílo svým způsobem výjimečné. Hudebně taneční báseň Zlatá brána. Hudbu složil Václav Trojan, autory námětu a provedení byli Libuše Hinková a Karel Plicka. Účinkoval někdejší československý státní soubor písní a tanců. Solisty byli Liběna Fialová, Eva Pecková, Monika Švábová, Věra Novenková a Jiří Pouzar. Spoluúčinkoval plzeňský sbor Česká píseň, jehož sbormistrem byl v 70. letech 20. století Zdeněk Lukáš. Plzeňský rozhlasový orchestr dnešní Plzeňskou filharmonii řídil Mario Clemens. Bylo velmi šťastné, že vydavatelství Suprafon tehdy pořídilo alespoň nahrávku Trojanovy hudby a moc bychom si přáli, aby celé toto neobyčejné dílo v dnešní bouřlivé době nezmizelo v propadlišti dějin.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Osm humoresek Antonína Dvořáka v provedení Iva Kahánka nás povede další cestou světem hudby.

Setkání s poměrně méně známou či úplně neznámou nevšedně kvalitní skladbou je vždycky milým překvapením. Novodobý americký skladatel Walter Piston je zvláště ve své vlasti oblíbený srozumitelností své hudební řeči a formami vycházejícími z minulých dob. Takové jsou i jeho sice novodobě laděné symfonie, avšak přístupné široké posluchačské veřejnosti. Posuďme to na jeho symfonii číslo 2, energické v krajních větách a nádherné v pomalé druhé větě. Dílo bylo vytvořeno v roce 1944 původně pro Kolumbijskou univerzitu. Hraje symfonický orchestr ze Seattlu, řídí Gerard Schwartz.

0: Slyšeli jsme jednu z jistě velmi zajímavých symfonií opravdu z Nového světa, tedy z pera významného amerického autora. Druhou symfonii Waltera Pistona hrál symfonický orchestr ze Seattlu, řídil Gerard Schwartz.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Další skladba, která nás nyní čeká, má roztomilý název Narozeninový jeníček. V oblasti písňových cyklů všestranného anglického skladatele Benjamina Britna jde o jeho vůbec poslední titul. Vznikl v roce 1975 k 75. narozeninám královny matky, která byla patronkou Alderburského festivalu. Britten jej zkomponoval na texty skotského národního básníka Roberta Burnse pro svého přítele, tenoristu Petera Pierce. My se můžeme pochlubit i nahrávkou našeho suprafonu, kterou pořídili sopranistka Kateřina Kněžíková a harfenistka Kateřina Englichová.

Z písní pro vyšší hlas a harfu na slova Roberta Bernse, skladatele Benjamina Britna, narozeninový jeníček. Přestože uplynuli už více než 50 let od úmrtí českého dirigenta Karla Ančerla, stále se čas od času vracíme k jeho výtečným nahrávkám s Českou filharmonií. Naše i světová vydavatelství, zvláště český Suprafon, nabízí po celou tuto dobu jeho studiové snímky. V minulých letech byl tento impozantní archiv rozšířen ještě o velké album živých filharmonických snímků, tedy záznamů z Ančerlových koncertů. Vybíráme koncertní provedení Mozartovy symfonie číslo 31 D-dur, zvané Pařížská, provedenou v Praze roku 1966.

Z historického snímku z roku 1966 jsme poslouchali záznam z pražského koncertu České filharmonie pod taktovkou Karla Ančerla. Zazněla na něm mimo jiné symfonie číslo 31 D-dur, pařížská, Wolfganga a Amadea Mozarta. Zcela zvláštním a mimořádným dílem v katalogu maďarského hudebního skladatele Zoltána Kodáje je Missa Brevis. V obecném slova smyslu se jedná oproti běžným velkým kompozicím o mši kratší, ve zpracování stručnější. U Missy Brevis Kodáje čteme v podtitulu In tempore belli, pro čas války. Stejné označení má slavná mše číslo 10 Josefa Haydna. Kodáj své dílo zkomponoval rovněž v době války, ovšem v letech 1942 až 1944. Poprvé ji provedl v roce 1945 v Budapešti, s orchestrem pak o 3 roky později v katedrále ve Worcesteru, tam s Londýnskou filharmonií. Partitura je koncipována v intencích klasické mešní formy a ovšem nezapře ani vliv etnických prvků skladatelovy vlasti. My nyní uslyšíme misu Brevis Zoltána Kodáje ve verzi s varhanami. Zpívá pražský filharmonický sbor a jeho solisté. Na varhany hraje Aleš Bárta. Provedení řídí Lukáš Vasilek.

Poslouchali jsme misu Brevis Zoltána Kodáje. Účinkoval Pražský filharmonický sbor, sóla zpívali Lenka Bartošíková, Jana Dvořáková, Andrea Soukupová, Michal Forst, Bronislav Palovský a Martin Vacula. Na varhany hrál Aleš Bárta. Provedení řídil Lukáš Vacilek.

Ponořme se nyní, přátelé, do blahodárného snění. Legendární čínský klavírista Lang Lang nám bude při něm ideálním průvodcem. Ferenc Liszt, Sen lásky, Nocturno číslo 3.

Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu Rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Náš pořad věnovaný hudbě mistrů baroka a klasicismu zahájíme symfonií číslo 13 D-dur Josefa Haydna. Byla napsána roku 1763 a je ve skutečnosti již Haydnovou 21. symfonií. Je komponována pro poměrně neobvyklé obsazení, které tvoří flétna, dva hoboje, čtyři lesní rohy a smyčce se sólovým violončelem v druhé větě. Kontrapunkticky zpracované finále je vystavěno na stejném tématu jako finální věta o 25 let pozdější Mozartovy symfonie C-dur zvané Jupiter. Nahrávka, kterou v našem pořadu uvedeme, pochází ze 17. dílu plánované souborné nahrávky Haydnových symfonií nazvané Haydn 2032. Bazilejský komorní orchestr diriguje Giovanni Antonini.

0: Vyslechli jsme symfonii číslo 13 D-dur Josefa Haydna. Basilejský komorní orchestr řídil Giovanni Antonini.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Jean-Joseph Cassanea de Mondonville patří vedle Jeana Philippa Rameaua k největším osobnostem francouzské hudby pozdního baroka. Velkého úspěchu dosáhl svými velkými motety, která byla často prováděna v rámci pravidelných cyklů veřejných koncertů zvaných Concert Spirituel. Velké moteto Dominus Regnavit vyslechneme v provedení souboru Ensemble Marguerite Louise, který řídí Gaetan Jarry.

To bylo velké moteto Dominus Regnavit Jeana Josefa Cassaneye de Mondonvilla v provedení souboru Ensemble Marguerite Louis, který řídil Gaetan Jarry. 5. Koncert pro housle a orchestr číslo 5 A-dur zkomponoval Wolfgang Amadeus Mozart roku 1775 v Salzburgu. Je psán v klasické třívěté podobě, ale běžně užívanou koncertantní formu Mozart působivě obohatil o náhlé změny tempa a charakteru. My si nyní poslechneme jeho nahrávku, v níž se jako solista představí Gottfried von der Goltz. Freiburský barokní orchestr bude řídit od fortepiana Christian Bezeidenhout.

0: Dozněl koncert pro housle a orchestr číslo 5 A-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Solový part přednesl Gottfried von der Goltz, freiburský barokní orchestr řídil od fortepiana Christian Betzeidenhaut.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Gloria in excelsis Deo je virtuózní kantáta pro soprán, dvoje housle a basso continuo od Georga Friedricha Händla na text části latinského mešního ordinária. Händel ji pravděpodobně napsal v Německu před svým odjezdem do Itálie v roce 1706. Závěrečnou část Quoniam tu solus sanctus použil později v přepracované podobě ve svých žalmech Laudate pueri dominum a v utrechtském jubiláte. Skladba byla po mnoho let považována za ztracenou a znovu objevena až v roce 2001 na Royal Academy of Music v Londýně. Přednese nám ji sopranistka Julie Rosé spolu s ansámblem Millennium Orchestra, který řídí Leonardo Garcia Alarcón.

0: To byla kantáta Gloria in Excelsis Deo pro soprán, dvojehousle a basso continuo Georga Friedricha Händla. Jejími interprety byli Julie Rose soprán, Millennium Orchestra dirigoval Leonardo Garcia Alarcón.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Sbírku šesti smyčcových kvartetů opus 76 zkomponoval Josef Haydn v letech 1797 až 1798. Představuje vrchol jeho komorní tvorby s vyrovnanou úlohou všech nástrojů, jejímž byl Haydn ve své době hlavním tvůrcem. Hudební historik Charles Burney v dopise Haydnovi z roku 1799 o kvartetech z této sbírky napsal, že jsou plné invence, ohně, dobrého vkusu a nových efektů a že nikdy neměl větší potěšení z instrumentální hudby. Druhý kvartet z této sbírky bývá označován jako kvintový. Tento název odkazuje na úvodní motiv dvou sestupných čistých kvint, který v různých podobách prostupuje celou větou. Smyčcový kvartet D-moll Josefa Haydna nyní zahraje soubor Chiaroscuro kvartet, mezinárodní smyčcové kvarteto věnující se stylové interpretaci hudby klasicismu a raného romantismu na historických nástrojích.

0: Dozněl smyčcový kvartet D moll opus 76 číslo 2 Josefa Haydna v interpretaci souboru Chiaroscuro Quartet.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Sbírka Selva Morale e Spirituale představuje rozsáhlou kolekci duchovních i světských vokálně-instrumentálních děl, která vytvořil Claudio Monteverdi během svého působení ve funkci kapelníka chrámu svatého Marka v Benátkách. Sbírka ukazuje pestrou škálu stylů a hudebních forem. Z této reprezentativní antologie, vydané tiskem v letech 1640 až 1641 v Benátkách, vybíráme žalm číslo 112 Laudate pueri Dominum pro pět hlasů a basso continuo. Jde o skladbu v tradičním motetovém stylu bez obligátních nástrojů. Vyslechneme ji v provedení vokálního a instrumentálního souboru La Cetra, který řídí Andrea Marcon.